Ježiš, strašne mám rád túto vec. Fleabag, Youngblood 2021. Pamätám si, ak som čakal na premiéru klipu. Bože, to už je tak dávno. Ježiš. A teraz Amy Shark, Beautiful Eyes.

Blížime sa k záveru tejto hodiny, ale ešte nám to vyplní určite Harvey, pretože príde repríza. Harvey Oči, kapela Proti smieru a pesnička Ty v tom jedeš, ale o tom už Harvey, už o chvíľočku. Zostaňte s nami pozitív naladení. Presný čas 11. hodina a 42.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou.

0: je ticho na desiatom poschodí. Madam, v to ráno zastal čas a oknom vanie bez nádej.
1: Toto je 105,4. Rádio.

0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš? Auta, auta, vlaky. Zdravím Pozemok Crew. Autos und Frauen machen uns glücklich.